0: hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
1: Kam jedeš?
0: Jen se podívat do AMG Moto.
1: Minule ses taky jen díval.
0: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
1: Bez zbytečných řečí.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
2: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Putilové pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz

Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Horkon.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Čau Lespolek rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska začneme ve společnosti kapely Moonspell. Ta vypustila do světa termíny svého turné, které odstartuje 4. března a bude mít úctyhodných 40 zastávek, mezi kterými je jedna i v té naší české zemi. Ta se ve zlínském Masters of Rock Café bude konat 9. dubna, takže jestli byste chtěli s nimi oslavit jejich 35. leté výročí na hudební scéně, máte možnost.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi je kapela The Dead Daisies, která ohlásila změnu na pozici zpěváka. No a nejde o žádné neznámé jméno, ale o ostříleného borce, který stál dlouhé roky za mikrákem u legendárních Foreigner. Ano, Kelly Hansen, to je hlas, který teď vévodí této supergrupě, která se s ním pustila do tvoření nového materiálu a taky do plánování jarní evropské štace. Během ní se tito borci 19. března zastaví v pražském paláci Akropolis. Já myslím, že by byla velká škoda u této show chybět a jak jim to společně šlape, tak o tom se přesvědčíme právě teď.

Televizi Rebel a taky rádiu Čas rok pokračuje pořad Víkend a teď je tady něco pro všechny fanoušky legendárních Pink Floyd. Jejich velkolepá audiovizuální podívaná se totiž bude 8. června konat v pražském Outůčku, kde nám 10členná kapela představí svůj 2hodinový koncertní set. Předprodej vstupenek už byl spuštěn, a to jak na Ticketmasteru, tak Ticketportálu, a pořadatelé této skvělé akce upozorňují na obezřetnost při jejich pořizování, jak se říká, z druhé ruky. Jeden lístek nestojí zrovna málo peněz, tak ať se nedej bože nestane, že za něho nějakou tu vindru vysázíte a v den konání akce zůstanete stát před halou, protože vás do ní prostě s padělkem nepustí.

Pořad Víkend pokračuje dál a před námi je další hudební legenda, a to německá formace Scorpions, která se objeví na celé řadě plátenkin. Na nich se nebude promítat jen tak nějaký dokumentární snímek, ale plně hodnotný hraný film, který by měl spatřit světlo světa 28. ledna příštího roku. Jaký bude přesný termín uvedení tohoto díla do českých bijáků, tak o tom vás budeme samozřejmě s dostatečným předstihem informovat a podle zveřejněného traileru se máme opravdu na co těšit. No a my se společně s nimi pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.

0: Tilové pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
0: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.

0: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Vstáváme, někdo má prostřený stůl, já mám tady prostřené mikrofony, takže vše připraveno tak, jak má být. Dobré ráno, rokeřiska, máme neděli 11. října, ladíte rádio Čas Rok a já jsem Aleš Krejčí. Před námi 4 hodinky společného času, což je samozřejmě jasné, doufám, které si určitě

0: Pěkně všem, hezké nedělní ráno. Posloucháte Rádio Čas Rock s Alešem za mikrofonem.
1: Návštěva nového webu Rádia Čas Rock může způsobit zvýšenou

0: Rok bez vedlejších účinků.
1: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
9: Kam jedeš?
8: Jen se podívat do AMG Moto.
9: Minule ses taky jen díval.
8: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
9: Bez zbytečných řečí.

Na rádiu Čas rok dozněla pecka Lucifer od kapely Molly Baron. Máme 9 hodin 8 minut a dnešní den nese datum 11. října a to znamená, že v roce 1414 vyrazil Jan Hus na cestu do Kostnice, asi se potřeboval projít. Roku 1968 vystartovala americká kosmická loď Apollo 7 vzhůru k nebesům, nebo roku 1424 skonal Jan Žižka v bitvě u Přibyslavy. A dnes mají svátek všichni Andrejové, Andreasové, takže chlapi, všechno nejlepší. Za chvíli Milan Galnar a jeho horoskopy, teď si dáme Halloween.

0: Krásná skladba Sen od Caprioli dozněla na rádiu Čas Rock. A náš Milan Gelnár proležel noc pod hvězdami se složitými matematickými rovnicemi, aby nám vypracoval a přinesl přehled horoskopů do nového týdne, který se nezastavitelně blíží. No on by tam asi nebyl úplně celou noc pod těmi hvězdami. Ale zase usnul, že?
1: Počátek týdne by měl proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme u mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Střed týdne by už měl být příjemnější. Zdobit by nás měla akčnost a dynamika, což bude důsledek zvýšeného přísunu energie. Problémy budou především v milostných vztazích. Konec týdne bude zase o něco dramatičtější. Na pořadu dne bude opět rozbouřené prožívání emocí provázené jejich výbušnými projevy. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Danger Zone a Kenny Loggins na rádiu Čas Rock. Máme minutku po půl desáté v neděli 11. října. No a Kenny Loggins už nějakou dobu nedělá oficiální turné, ukončil je tuším roku 2023, ale ještě se po něm zem neslehla tu a tam se objeví na speciálních akcích a večerech v Americe, což je v jeho věku teda úctyhodné. No a teď jen krátký náhled do počasí. Jako dnes se očekávají v rámci celé České republiky teplotní maxima na hodnotě 13 až 16 stupňů Celsia, na horách okolo 6 stupňů Celsia, převážně oblačno, v Čechách místy přehánky. No a na Ostravsku by dnes mělo být okolo 16 až 17 stupňů Celsia a pouze výjimečné přehánky. Rosnička Aleš už domluvil, dáme si kapelu Delane. Ladíte Radio Čas Rock s Alešem za mikrofonem.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík.
1: Sádrokartony, profily, vatu a další příslušenství pro suchou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavíš příčku nebo podhled? U Janíka mají i hned.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock s Alešem za mikrofonem, dohrála kapela Gatecrasher s písní Jako vlci. No a Škoda Auto dbá při výrobě na to, aby do jejich vozidel nezatékalo. Někdy se to daří lépe, někdy hůře, ale tentokrát pro náročné testování svěřila Škodovka jeden vůz policii České republiky v Praze, kteří otestovali vodotěsnost vozidla přímo v praxi ve Vltavě. Výsledek je takový, že bude potřeba vozidlo znovu zrevidovat a zjistit přesná místa vniku vody do interiéru a ještě provést lehkou karosářskou opravu. Tohle není výmysl, včera ráno skutečně policisté sjeli s vozidlem z mostu do řeky Vltavy a ačkoliv to vypadalo dramaticky, naštěstí se jim nic nestalo. Pomohl jim kolemjdoucí svědek a kromě podchlazení policistů, svědka a vozidla, všechno dopadlo dobře.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Lacuna Coil z písní Heaven's Lie nám na Rádio Čas Rock uzavřeli hodinku s číslem 9, to znamená první 60-minutovka mého času tady ve studiu Rádia Čas Rock je pryč. Po 10. dopolední se vrhneme na Nobelovy ceny. Jako nebudeme si je udělovat samozřejmě, ale koukneme se do minulosti a něco si k ním řekneme. A kdo se ještě neprobral, tak nás vytáhne z písní Wake Up banda Rage Against the Machine. Hned na to si ale zase zbalíme to své ráno s pražským výběrem. A nebo si dáme klasiku Metal Church. Příjemné nedělní dopoledne vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš.

0: Zitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz.

Kapela Vltava dohrála na rádiu Čas Rok, 10 hodin 8 minut. No a 11. října 1984, tedy před mnoha lety, český básník, novinář, překladatel a spisovatel Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Vlastně doposud jediným českým nositelem Nobelovky, kterou získal za poezii, jenž byla tehdy velmi svěží a vynalézavá. Za svůj život, který žil mezi lety 1901 až 1986, získal také různá jiná ocenění, jako státní cenu za literaturu, za jeho sbírku Ruce Venušiny, nebo dvakrát státní cenu Klementa Gottwalda za sbírku Maminka, Koncert na ostrově, Haleova kometa a Odlévání zvonů. Ale co je vlastně ta Nobelova cena? No tak chvilku vydržte, za okamžik si o tom něco povíme. Teď muzika na rádiu Čas Rok. Rádio Čas Rok.

Posloucháte Rádio Just Rock s Alešem za mikrofonem, právě nám dozněla kapela Dirty Honey z písní California Dreamin'. No a my pokračujeme dále s tématem Nobelovy ceny. Slíbil jsem vám, že zmíním, co to vlastně ta Nobelovka je nebo jak vznikla. Tak toto nejprestižnější ocenění vzniklo v poslední vůli Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. V jeho závěti bylo napsáno, že z jeho pozůstalosti má být každoročně kus odštipnuto v rámci ceny za speciální ojedinělé činy v pěti oblastech. Fyzika, chemie, fyziologie a lékařství dohromady, literatura a mír. Odkázal na to tehdejší jmění zhruba 31 milionů švédských korun, kterými založil fond pro udělování Nobelovy ceny. No a tato cena se uděluje už od roku 1901, a to vždy 10. prosince, což je datum úmrtí Alfreda Nobela. Na udělování cen je samozřejmě dohlíženo správním orgánem a několika nezávislými švédskými a norskými institucemi, které byly v závěti určeny samotným Nobelem. Tolik zajímavostí k Nobelovkám, teď zase plynule přejdeme k muzice na rádiu Just Rock.

Jiné kafe doznívá na rádiu Čas Rock, krátce po půl jedenácté. No a před několika dny zesnula jedna významná americká softwarová inženýrka, podnikatelka, programátorka Margaret Hamilton. Byla velmi významnou osůbkou pro projekt Apollo, vytvářela kódy pro program řízení počítače například při přistávání na měsíci. Profesor programu Apollo o ní řekl, že byla softwarovou inženýrkou v době, kdy se tento obor teprve rodil a nejenže sama vyvíjela pokročilý kód, ale také vedla tým, který tuto rodící se technologii využil k vývoji jedno z nejsložitějších systémů, jaké kdy lidstvo vytvořilo. No tam se také uplatnila její šikovnost a genialita, protože nastaly problémy těsně před přistáním na měsíci, ale co přesně se stalo a jak se to dalo dohromady takovým, řekněme, šikovným řešením, vám řeknu za okamžik, teď už YouTube.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.

0: www.horkon.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Watch the Children Pray od Metal Church na Rádio Čas Rock, 10 hodin 46 minut. A my se vracíme zpět k Margaret Hamilton, která nedávno zesnula a byla programátorkou kódu pro přistání Apollo na měsíci. Zmínil jsem, že nastal nějaký problém při přistávání a tím problémem byla kritická, ale opravdu velmi kritická softwarová chyba programu pro řízení letu na měsíc. Palubní komp hlásil chyby, které málem vedly k přerušení mise Apollo. Naštěstí už tehdy měla Margaret vizionářské myšlení a počítala i s touto chybou. Navrhla software tak, aby nezamrzl, ale provedl jenom takzvaně měkký restart bez smazání dat a řídil pouze nejdůležitější prioritní úlohy, což v tu chvíli bylo řízení trysek, stabilizace přistávacího modulu a další nutné výpočty. Díky tomu byla mise úspěšná. Neskutečné, co už tehdy v roce 1969 dokázali vymyslet, vypočítat a vyrobit tak, aby to fungovalo až kdesi ve vesmíru.

Yeah. To byl úchvatný závěr. Píseň Get It On od Kingdom Come. Druhá polovina mého vysílání před námi. V ní dáme náhled do Moravskoslezského kraje. Zazní hudební novinka týdne. Podíváme se, kam zajít za sportem. A bude i poctivá muzika, jako třeba Audioslave. Nebo Limp Bizkit. A taky Red Hot Chili Peppers. No to jsou samé pecky, pecka za peckou. Mějte jen to nejlepší.

0: z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
2: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

jsme mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá skvěle a nekouše.

0: 12 hodin, 10 minut a vy posloucháte Rádio Čas Rock s Alešem za mikrofonem. A rockeři, mám pro vás jeden tip, ale poslouchejte velmi dobře. Když teď v přesném sledu provedete, co vám řeknu, takže poslouchejte, vzpažit, upažit a teď připažit. No tak se nestane vůbec nic, potřeboval jsem jenom vaši pozornost, protože přichází Marcelka Fabiánová s okénkem Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Hlučné a naftové vlaky na Jesenicku brzy vystřídá moderní ekologická flotila. Moravskoslezský kraj už teď plánuje velkou proměnu železnice a začíná hledat nového dopravce. Hlavní podmínkou obřího tendru je nasazení bateriových vlaků šetrných k přírodě. Více podrobností nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
3: Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, který bude od roku 2030 až do roku 2045. Jezdit na Bruntálsku, budou to vlastně vlaky, které budou jezdit do Malé Morávky, do Krnova, do Olomouce, do Vrbna pod Praděrem. A samozřejmě připravujeme tady tento tender ve spolupráci s ministerstvem dopravy, je to taková novinka v České republice.
2: Zajímavostí je, že tyto vlaky ušetří obrovské množství nafty. Každý rok díky nim z jesenické přírody zmizí tisíce tun zplodin a cestující navíc pojedou v úplném tichu.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Moravskoslezský kraj má své peníze pevně pod kontrolou a do oprav škol nebo silnic posílá o čtvrtinu více peněz než loni. Krajská pokladna je po prvním půlroce v plusu a podle hejtmana Josefa Bělici region hospodaří stabilně a bez výkyvů.
4: Veřejné finance Moravskoslezského kraje jsou podle mého názoru ve velmi dobré kondici. My jsme probírali stav rozpočtu za období 1 až 8 2026. Ta data tam padla. Celkové plnění rozpočtu je podle předpokladu i podle zpráv, které jsme předkládali od agentury Moody's. Krajské finance jsou pod kontrolou, jsou dobře řízené a ten výhled je velmi stabilní.
2: Zajímavostí je, že díky této finanční stabilitě mají krajské nemocnice, školy i sociální služby garantovaný stálý přísun peněz, což jim poprvé po letech umožňuje bezpečně plánovat velké investice a to na dlouhou dobu dopředu. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět.

0: What It Is od Jonathana Davise na rádiu Čas Rock. No a milí posluchači, naši čeští vědci v Brně testují speciální lepidlo. Lepidlo na kosti. Prostě si zlomíš hnátu a oni tě slepí. Zatím je to tedy ve fázi testování, a už ale nějakou tu dolámanou ovečku opravili. Totiž testy se zatím provádějí na zvířátkách. To lepidlo obsahuje dvě složky, které dohromady vytvoří pojivou porézní hmotu, podobnou kostem, přes kterou také proudí živiny a kmenové buňky. Takže se velmi dobře napojí na kosti v těle. Pane paciente, vy máte na třikrát zlomenou nohu. Sestři, doneste mi ten sekundák.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: týdne.
1: Hej bando, podzim je tu a z festivalu je čas zalézt do klubu a hal, samozřejmě za muzikou. Frozen Crown na nás mají pečlivě a čerstvě nabito a 2. listopadu se zastaví ve Zlíně. Tady máte ochutnávku z jejich nové desky, aby vám čekání rychleji uteklo. Enjoy it. Frozen Crown, Who Wants to Burn in Heaven.
0: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rock. Čas Rock.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Široká nabídka stavebních materiálů pro vaše projekty za nejlepší ceny. Rádi vás obsloužíme v 8 pobočkách našeho kraje. Stavebniny Janík. Vše pro vaši stavbu.
2: Čas rok. Čas rok.

Mám pro vás pozvánku na takový speciální sport korfbal, což je kolektivní míčová hra, kde společně hrají samice a samcové, tedy ženy a muži. Protože se bude co nevidět konat mistrovství světa korfbalu 2026, které proběhne mezi 16. až 24. říjnem v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně. Přijďte, zažijte, sledujte. Více info na korfbal2026.cz. Radio.

podání kapely Disturbed nám uzavřeli hodinku s číslem 11 na rádio Čas Rock. To znamená, poslední má hodinka tady ve studiu je před námi. Bude čas výkrmu, takže si nechte chutnat. K obídku si řekneme, jak se experimentuje v rámci vědy s mozkem myšek. Nahlédneme do rokové minulosti, ale nebude chybět hudba, jako například Slash. Nebo Blue Effect. A taky zazní moje snad nejoblíbenější píseň od Toto, Hold the Line. To tady ve studiu rozerve repráky. Ještě jednou dobrou chuť k nedělnímu obídku a mějte skvělý poslech Rádia Čas Rock s Alešem za mikrofonem.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
3: Kam jedeš?
2: Jen se podívat do AMG Moto.
3: Minule ses taky jen díval.
2: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
3: Bez zbytečných řečí.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

12 věci, otevři oči na rádiu Čas Rock. 12 hodin, už 9 minut, takže kdo dravě útočí vidličkami, nožemi do svých talířů a krmí se, tak přeji dobrou chuť. A teď taková informace, že vědci experimentují různě. Dokonce to zachází i tak daleko, že kombinují lidské buňky s mozkovými buňkami myší. No zní to možná šíleně, ale má to svůj důvod. Jako nechtějí vytvořit krysáka, který bude mluvit, to si nemyslím. Je zatím mnohem hlubší význam, ale o co přesně jde, si musíte chviličku počkat. Řeknu vám to za malý okamžik.

0: Slunečný hrob od kapely Blue Effect na rádiu Čas Rock. Před chvílí jsem zmiňoval vědecký experiment napojení lidských buněk na mozek myši a slíbil jsem vysvětlení, proč to vlastně ti vědci dělají. Tak lidský mozek je totiž velmi složitý, tím pádem je větší pravděpodobnost výskytu chyb a tedy i různých psychických poruch. Naopak mozek myšky je výrazně jednodušší a proč to říkám? Různé medikamenty, které se vyrábějí pro léčbu psychických problémů a nemocí, se testují na krysácích, ale jejich jednodušší mozek neumožňuje testovat vše. No a proto ho vědci kombinují s lidskými buňkami, aby se přiblížili k vlastnostem lidského mozku. No jo, takže vytvářejí vlastně takový hybrid, hybridního krysáka. Jedna polovina mozku chce hlodat, druhá polovina chce pivo.
1: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Za pár vteřin půl jedné vy posloucháte Rádio Čas Rock, kde právě dozněla kapela Perfect Circle. No a nastal čas otevření knihy rokové historie dnešního data 11. října. Takže v tento den roku 2016 se stal britský umělec Rod Stewart sirem Rodem Stewartem poté, co mu vévoda z Cambridge neboli princ William udělil v Buckinghamském paláci rytířský titul. Roku 2005 byl nabídnut do aukce na eBay Rolls-Royce Silver Shadow z roku 1974, který patřil Freddiemu Mercurymu. Do aukce ho dala Mercuryho sestra Kašmira, která po něm Rolls-Royce zdědila. Stal se rok 1990 a Dave Grohl odehrál svůj první koncert s kapelou Nirvana v klubu ve Washingtonu. Dave byl bubeníkem kapely. Října 1999 byl bubeník Mötley Crüe propuštěn z vězení na kauci $5,000 poté, co čelil obvinění v souvislosti s výtržnostmi na koncertě v Severní Karolíně z roku 1997. Tommy tam údajně burcoval dav k útoku na člena ochranky. Tolik rokový dějepis dnešního dne. Valíme dále s muzikou na rádiu Čas Rock.

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, dozněla kapela Trautenberg s písní Umaštěný tváře. No a já vám tady jedu umaštěnou tvář naproti sobě za druhým mikrofonem.
1: To děkuju, to je milé, to si tak člověk jako jednou prostě nenalíčí a už má umaštěnou tvář.
0: Tak no házíš jako... na mě prasátka, mě já... to osobňuje.
1: A já už jsem si myslela, že už jsem na tom líp, já jsem totiž vždycky měla s mastným lesklým čelem problém v 15letém věku a všichni se mi vždycky smáli, jo, takže proto možná i ta ofinka, přátelé.
0: No, kape to s tebe teď.
1: No to víš, to ale... ještě ke snídaní avo sandwich, no, avo karto je hodně tučné, něco, no, jo, takže to jako prostě, a tak to je taková ta zdravá mastnota.
0: Ty jsi to jedla s takovou vervou, že i stěna opryskaná, bylo to tak rychle mávala ručičkama. Každopádně bylo srandovní, jak jsem ti jako řekl před vstupem, těsně, připrav se, budeme mluvit a ty si upravuješ ofinku v lásky a tady jsou kamery,
1: a
0: co děláš?
1: A díváš se do zrcadla, že?
0: To bylo srandovní.
1: No to ale... jsme klasika prostě, no, my babi, to je reflex, Alešku, to je reflex, to nepochopíš, dokud prostě nebudeš žena.
0: Já nechci být žena, ale dobře, jak jste milí posluchači dobře pochopili, tak dochází postupně k výměně stráží tady v rádiu Čas Rock.
1: Takže krásné Kristýnka. Odpoledne, přátelé, Kristýnka, já vás tady bude. Zdravím, moc se na vás těším.
0: No, to vidím na tobě.
1: Teda nejsem moc nastartovaná, no, to je pravda, tak já doufám, že to bude mluvit, ale dívej se, teď to celkem jde.
0: Jo, jde to, vypadá dobře.
1: Ostropestrci, ostropestrci, popokatepetl, Julie, naolejuje koleje.
0: No fajn, já myslím, že to půjde. Já myslím, že si, milí posluchači, užijete kvalitní vysílání Kristýnky. A já jako děkuju. Se připojím k sobě
1: jo,
0: potom zase.
1: Jo, pomůžeš no. Mi, já tady to jenom nějakou práci ním, ještě já budu udělám. Jenom ráda.
0: Jo, to bude super.
1: Ale ty jsi člověče takový jako svěží na to, že jsi mi říkal, že jsi moc nenaspal.
0: Ne, no, já jsem spal tak ani ne 5 hodinek možná. A jsem se divil, že mi to ráno šlo, protože většinou, když se takhle nevyspím na tu neděli, tak to tak trošku drhne, jde to slyšet. Ale ne, dneska to šlo. Každopádně nebudeme to protahovat. Já přenechávám vysílání tady naší úžasné Kristýnce.
1: Děkuji,
0: to bude
1: děkuji
0: fakt
1: moc
0: se
1: krát.
0: Ještě nasmějete.
1: A, to co nevím teda.
0: A já se loučím i neloučím, protože se ještě dneska uslyšíme všichni spolu. Takže zatím se mějte fajně, užívejte neděli.
1: A dobro chuť k obědu, jestli ho tlačíte.
0: Ano, to jsem přesně chtěl říct, telepatie, výborně. Jestli, jestli si užíváte dobré papu, tak dobrou chuť tomu výkrmu.
1: Co dáme
0: a,
1: teďka za
0: no,
1: muziku?
0: No a já teď posílám jako svoji oblíbenou píseň od Toto, Hold the Line.
1: Tak to
0: bude něco. Tak zatím papa.
1: La la.

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Pravé rockové rádio.

V souvislosti se zrcadlem, do kterého jsem tady před chviličkou koukala, než jsem si šla povídat s Alešem, tak mě napadlo ne jako zrcadlo, kdo je v zemi nejkrásnější, to je ohrané, ale spíš jako étere, kdo je na čas roku nejhlasitější. No a ta nejhlasitější a zároveň nejlehčí váhová kategorie se hlásí ze studia Rádia Čas rok krátce před 13. hodinou odpolední. Zdar a sílu, přátelé! Tak co, jaká? Já doufám, že si neděli užíváte, máme 11. října. Venku to vypadá stále slibně, i když jako už na sobě přece jenom musíte mít něco přehozené, tak aspoň konečně se v šatníku dostane na takové ty přechodné hadry, takzvaně, ne jako v uplynulých letech, kdy jsme z krátkých rukávů skákali, mám pocit, rovnou do zimních bund, tak letos to aspoň využijeme. No a my budeme společně užívat několika následujících hodin. Těšit se můžete na zajímavé povídání, ať už nějaké ty zajímavosti nebo věci minulé, historické. Doufujeme, že dojde i na nějaké to vtipkování, no ale hlavně bude kvalitní rocková a metalová muzika, od které tady přece jen jsme především. Budou Def Leppard! České muziky dáme Holky a mašiny v podání Dana

tady pro vás budu mít třeba i Firehouse. Taková pohoda, když je pohoda. No tak doufám, že ji budete užívat společně se mnou na rádiu Čas Rok. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju krásnou pohodovou neděli.

zesil terepráky a našafte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na

Neděle s datem 11. října si užíváte s rádiem Časrok, teďka taky s Panoptikem, no a za chviličku se na vás chystá muzika. Další můžete se těšit na Turbo, Lacuna Coil, slíbené Def Leppard nebo třeba Jet, bude toho ale mnohem, mnohem víc. Já myslím, že si každý přijdete na své, stejně jako co se dnešního počasí týče. Já si myslím, že ať už milovníci extrémních veder nebo naopak zimy jsou jako s dnešním dnem tak nějak jako úplně na pohodu, protože jde o počasí takzvaně zlatého středu, jo, kdy není ani vedro, ani zima, neprší, zároveň jako svítí sluníčko, které už ale nepeče, do toho pofukává mírný vánek. No, za mě je to den jako korálek, jo. Nicméně, přátelé, pranostika na dnešek říká, že prý když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. No tak zkontrolujte křížáky, já vím, že my jsme u nás jednoho viděli ještě v tomto týdnu, ale to pravda bylo ještě takové to teplo, kdy se opravdu nosili krátké rukávy, tak si tam tak jako hověl na tujích, byl vyžraný jak prase dobytek jeden, dostřelce vás toho měla osypky, jo, prosím vás, ale teď už jsem ho tam neviděla. Takže je dost možné, že jako brzy třeba ta zima udeří, ale já nechci být jako nějakým tím před zvěstem. To se říká jinak, no. Už je to zase tady. Doteď to šlapalo a teď se zase nebudu moc jako vykváknout. No ale že nechci být tím, jo, špatným poslem. A jste stejně věděli, co chci říct. No, nicméně, prosím vás, dneska se sem tam jako opravdu výjimečně můžou objevit přehánky, ale jinak se na obloze budou střídat mraky s Oskarem, který zaleze za obzor 19 minut po 18. hodině večerní. Jo, hold, dny se nám začínají zkracovat, ale tak o to více užívejme toho, když ten Oskar svítí stejně jako teď, aspoň tady v Ostravě Porubě. My teď máme na území Čech, Moravy a Slezska mezi 11 až 15 stupni, takže je to opravdu jako takový ten příjemný podzimní den, ne nějaký ten krátký nebo dlouhý rukav, na to ještě něco přehodíte a můžete vyrazit na nějakou příjemnou procházku. No, na to vyrazil i náš Milan Gelnar, ale už směřuje, blíží se tady za námi do studia, tak za chvilku nám prozradí, co nás čeká v novém týdnu, který se nezadržitelně blíží. No ale já už tady pro vás mám slíbenou muziku, kterou vám teda posílám do vašich repráků, ať už nás posloucháte kdekoliv, a mějte klidné nedělní odpoledne u Rádia Časrok.

0: Kdyby přece jenom náhodou někdo tenhle ten hlas nepoznával, tak to byl, přátelé, Ronnie Atkins, zpěvák Pretty Maids, ale nikoli v teďka v tomhletom dánském uskupení, ale v jeho vlastním projektu s názvem Nordic Union, ve kterém spolupracuje s kytaristou, producentem švédských kapel a také skladatelem Erikem Martensnem. No a my na čas roku si za chviličku, přátelé, řekneme o jedné věci, která mě teďka šokovala, vyrazila mi dech. Bohužel tady máme zase další odchod do hudebního nebe z českého hereckého rybníčku. Tak kdo nás opustil, řekneme si za chvíli, teď už přichází prostor pro Milana Gelnera, který nám nastíní to, jak bude vypadat nový týden.
1: Počátek týdne by měl proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme u mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Střed týdne by už měl být příjemnější. Zdobit by nás měla akčnost a dynamika, což bude důsledek zvýšeného přísunu energie. Problémy budou především v milostných vztazích. Konec týdne bude zase o něco dramatičtější. Na pořadu dne bude opět rozbouřené prožívání emocí provázené jejich výbušnými projevy. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
2: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rok patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
3: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Čas rok.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Ačkoliv jsem si děcka říkala, že dnešní nedělní odpoledne bude opravdu příjemné a na pohodu, tak bohužel nám tu pohodu teďka trošičku rozesmutnila jedna smutná zpráva, protože dorazila informace o tom, že v nedožitých 80 letech zemřel Jiří Štěpnička. Tuhle tu smutnou zprávu potvrdil Mary mluvčí Národního divadla v Praze, kde herec působil přes 50 let. Jiří Štěpnička byl nejenom výrazným představitelem jako českého herectví, ale taky mimořádná osobnost, která se během svého života naštěstí dočkala ocenění v podobě ceny Thálie. Herec narozený ve Velké Británii byl známý nejen svýma výraznýma rolema, ale taky v dabingu, kde nejčastěji svůj charismatický hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi. Tak budíš země Jiřímu Štěpničkovi lehká. My přejeme příjemný let do hereckého nebe a s láskou budeme na tohohle úžasného českého herce vzpomínat.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách? Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas rok. Čas rok.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
1: Stavebniny Janík.
2: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

Je mi jasné, že někteří tradiční posluchači Rádia Čas Rok teď nejspíš prodělali šok a řekli si, Ježíš Maria, co to je. Ale prosím vás, takhle to vypadá, když se spojí prostě mladá krev, jo? A aspoň vidíte, jak mladí rockeři a metalisti vnímají tenhle ten hudební žánr. Baby metal a electric cowboy song ratatatatatata. No, ratatata, to bude zase zítra od pondělka, když všichni nastoupíte do rachot, ale já doufám, že to vkročení do nového týdne nebude tak bolestivé. A navíc, já tady mám pro vás něco, abyste se zase měli na co těšit. Přátelé, pozvánka do ostravského baráku. Tam dorazí slovenští thrash metalisté zvaní jako katastrofy. Ti zamíří do baráku už v pátek 16. No a přivezou opravdu jako kupu energie s neotřelými a sferáznými songy a parťáky jim budou dělat kluci z Gate Crasher. Takže opět další akce, která vám jako navíc rozproudí krev v žilách. Vstupenky pořídíte v předprodeji za 490 kaček a více podrobnějšího infa najdete na našich nových webovkách Rádia Čas Rok v sekci zvané akce. Takže pokud vás to zaujalo, mrkněte na to a můžete vyrazit do baráku Music Clubu už v pátek. Já jsem přemýšlela, jestli říct jako příští pátek, tento pátek, ono to je u té neděle takové sporné, no zkrátka po víkendu, pátek 16.

Vlastně pohodový YouTube v závěru 13. hodiny odpolední. Přátelé, opravdu za pár sekund odbije 14. hodina odpolední a v té se můžete těšit na garbage. Zavzpomínáme taky na včerejší večer, k tomu si dáme grog, což vlastně bude taky takové vzpomínání na zhruba, ježiš, kolik,

roky uplynulé, kdy dojeli nejen na Slovensko do Bratislavy, ale taky k nám do Česka. No ale bude toho pochopitelně mnohem víc, já tady mám pro vás nějaké novinky, tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče. 14. odbíjí a i nadále s váma na Čas roku zůstává Kiki Střelcová.

0: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
2: Volejte bezplatně 800 872.

o Grogu teď uslyšíme nejspíš častěji, nejenom na rádiu Čas Rok, protože kluci prozradili v nedávném rozhovoru tady na rádiu Čas Rok, že chystají nové album, no ale co si budem, jako Grog si myslím bude teď čím dál častěji skloňovaný i mimo náš éter vzhledem k blížícím se chladným měsícům a co si budem, Grog ten zahraje vždycky. No ale přátelé, teď se pojďme na chviličku vrátit ke včerejšímu večeru. Tři legendy rokového rybníčku, tři uchvatné hlasy a k tomu charismatičtí fešáci, kteří jako zdaleka na svůj věk nevypadají. No tak to byl včerejší večer v Národním domě ve Frýdku Místku, kde proběhla akce s názvem Tři tváře roku. Tam se během jednoho večera na pódiu představil Miloš Dodo Doležal, Fanny Michalík a taky Jarda Bertík Kronek. Ten tady za námi včera dokonce dorazil i s celou svojí partou, kapelou Alband, no a zavítal za náma do studia Rádia Čas Rok a bylo to opravdu jako velmi milé povídání. Zmíněné trio slavných pánů teda včera večer předvedlo se svýma kapelama naprosto dechberoucí hudební zážitek. Zapařili jsme úplně luxusně a užili jsme si to fakt jako na plné koule. No a kdo jste jako z nějakých důvodů včera nemohli do Frýdku za náma dorazit, tak budete mít možnost tohle stejné uskupení vidět znovu. A to už tento měsíc, nebo spíš ještě tento měsíc. Akce tentokrát poputuje do brněnského Semilasa. Datum koncertu je naplánované na pátek 23. října a za nás Radio Čas Rok vřele doporučujeme. Radio Čas.

Takhle si představuje kapela Sabaton vánoční odpočinek. No jestli si říkáte, co tady na čas roku jako blázníme, jo, no tak přátelé, už je to na dosah, protože máme jako 11. říjen a na mě už asi měsíc vyskakují v obchodech jako nejrůznější vánoční ozdobičky, teď taky kolekce, no a vrcholem všeho. Samozřejmě už jsou na sociálních sítích a na internetu nejrůznější typy na vánoční dárky, jo? Takže už se to blíží, dokonce i náš Aleš nedávno říkal, Ježíš Maria, já už zase budu muset vymýšlet, co všem pořídím. Takže přátelé, jako blíží se to milovými kroky a než jako plašit na poslední chvíli, tak to raději řešte už teďka v polovině října. My už se chystáme na další muziku, jak můžete spoza mě slyšet, těší se na vás Manic Street Preachers. No ale protože v Ostravě končí jedna pivařská éra, tak si za chvíli řekneme, jaký výrobce u nás končí a jestli to pro milovníky oblíbené značky piva znamená úplný konec. Tak zůstaňte s náma.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, no a po dlouhých 125 letech, přátelé, končí výroba známé značky piv Ostravar. Ostravský pivovar k tomu má teda hned několik pádných důvodů a těmi je klesající výroba piva, naopak rostoucí náklady spojené s tou výrobou, takže energie, doprava, no a samozřejmě i výroba jako taková. I když je to smutné, tak se to dotkne zhruba nějakých 120 zaměstnanců, kteří jsou spojeni přímo s výrobou a přijdou tak o místa. No ale teď nastává to ale, jo? Ostravar i nadále budete moct normálně pořídit v obchodech nebo restauracích, protože jeho výroba se z Ostravy přesouvá do Prahy, konkrétně do Smíchovského pivovaru Staropramen. Takže tolik tedy k novinkám okolo piva Ostravar. No a my už pojďme zpátky k muzice Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
4: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
5: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

Vy víte, že se vám vždycky na čas roku snažíme dávat jako hned několik důvodů, abyste se mohli těšit na nový nadcházející týden. No, vzhledem k tomu, že máme neděli 3/4 na 3, tak je to zcela na místě vás zase namotivovat do nových nadcházejících dnů. No a jak víte, tak takovou stálicí v našem éteru Rádia Čas Rok se staly tajné úterky, což je soutěž, kdy vy na výzvu našeho ostrého budíčku voláte do studia a pokud se dovoláte ve správnou chvíli, kterou mimochodem určí naši kluci, tak se budete moct dostat zcela zadarmo na nějaký exkluzivní rockový či metalový koncert nebo festival. Těch lístků tady pro vás vždycky máme opravdu hromady. Spoustu z vás už jsme na nějaké perfektní akce dostali, takže rozhodně to nevzdávejte. Na vás vlastně není nic, nemusíte se nikam registrovat, stačí jenom, když budete pozorně poslouchat ranní vysílání ostrého budíčku mezi 8 hodinou a 9 ranní. No a jakmile kluci řeknou včil, tak se chopte šance a třeba nějaké skvělé lístky vyhrajete právě vy. Tak budu držet palce a nezapomeňte, že už po víkendu v úterý opět hrajeme. Tajné

0: které, jako když řeknete nahlas, tak moc nejdou úplně k sobě, jo? Čokoláda a posilovna. Ale já vám dokážu, že i tyhle ty dvě věci dokážete skloubit. K tomu Dream Evil. A taky moji oblíbenci Guns N' Roses. Se v téhle hodině podíváme do kalendáře a prozkoumáme blíže dnešní datum 11. října, které trávíte s rádiem Čas Rok, Kiki Střelcovou za mikrofonem a já vám přeju pohodové odpoledne.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton rádia Čas Rok patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde

0: Dle srovnání k 30.9.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
3: Kam jedeš?
2: Jen se podívat do AMG Moto.
3: Minule ses taky jen díval.
2: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
3: Bez zbytečných řečí.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

Na Radiu Čas Rok máme v plném proudu neděli s datem 11. října, no a i s dneškem je spojeno pár zajímavých událostí, které se děly v letech minulých. No a jednou z nich je oznámení československé vlády, která 11. 10. roku 1989 dala veřejnosti na vědomost, že zkracuje vojenskou službu, a to ze 2 let na 18 měsíců. Věřím, že spoustu z vás si tenhle ten významný moment pamatuje. Rod Stewart se stal rytířem, na kterého byl pasován v roce 2016. Dneska je tomu taky 42 let od momentu, co dostal český spisovatel a básník Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu. No a je tady taky připomínka Apollo 7, což byl první uskutečněný pilotovaný let do vesmíru s tříčlenou posádkou. Jejich start proběhl před 58 lety v roce 68. Svátek slaví Andrejové a slaví se i den klobásové pici. Tak jestli třeba nevíte, jak uzavřít celý tento týden, no tak to má to takový menší tip na večeři. Teď už další muzika a já vám přeju pohodový poslech. Čas rok, čas rok.

0: společnost při nedělním odpoledni vám dělá Radio Čas Rock s Kikinou za mikrofonem. No a ty neděle jako bývají už takové ve znamení psychických a možná i jiných příprav na nový nadcházející týden. Spoustu lidí se tak jako třeba i věnuje sobě, jo, dopřává si odpočinku. No a v rámci toho aktivního odpočinku se spoustu z vás věnuje třeba i nějakému tomu pohybu. No ale jestliže dneska jako v sobě nepociťujete dostatek energie, tak já tady pro vás mám dobrý tip, jak jako si zlepšit kondici, i když vám to asi na první dobrou bude připadat vlastně jako hloupost. Věci totiž teďka přišly s něčím průlomovým, co by nám, pažravcům a milovníkům čokolády, mohlo zamezit jednak v ničení progresu při formování postavy ve fitku a zároveň by nám to dodalo více energie, jo? V čokoládě si jako podle výzkumu stačí jenom přičmuchnout. A povalíte prý pak takové bomby, že to nebudou chápat ani trenéři. Jak je to možné, jak to funguje, o tom si řekneme víc za chvíli, tak zůstaňte s náma.
1: Máš méně vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas rok. Čas rok.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: No a teď už na rádiu Čas Rok zpátky do fitka a taky k čokoládě. Já vím, že spoustu z vás si jako nedovedete představit život bez piva, jo? Ale já myslím, že tady najdu i spoustu kámošů, kteří jako pivo raději vymění za kus nějaké dobré, kvalitní čokolády. No ale pokud si jako dbáte na stravu a taky na postavu, chcete nějak vypadat, tak víte, že ta čokoláda jako ve velké míře není úplně ideálním parťákem pro zdravý životní styl. V rozumné míře samozřejmě, jo? Obzvlášť pak ta hořka, která, jak jsem se teďka dozvěděla, dokonce může podpořit i pálení tuku, jo? Ale musí být jako fakt taková ta kvalitní, vysokoprocentní a nesmíte ji žrát ve velkém. No, nicméně, odteď to vypadá, že za čokoládu teďka jako budete nejspíš moci ušetřit, protože vám bude stačit si koupit jednu tabulku a ta vám vydrží do doby, no než ji zkrátka vyčmucháte. Protože nové studie ukazují, že lidé, kteří si k čokoládě jako přičichnou, obzvlášť pak před tréninkem, tak se jim ten výkon při něm zlepšuje. Přišlo se na to tak, že 3 mírně trénované mladé chlapy rozdělili do 3 skupin, dali přičichnout jedné skupině 90% hořké čokoládě, další měli čokoládu s 60% obsahem kakaa, no a poslední byli bez přivonění. No a účastníci experimentu jako 10 hodin před výkonem nejedli a pak šli teda makat do fitka, no a nakonec se ukázalo, že ti, co si jako přičichli k té nejkvalitnější čokoládě, tak zvládli zhruba o 18 opakovacích sérií víc. A u mléčné to dělalo přibližně o nějakých 9 opakování více, jo? No a proč tomu tak je? No tak prosím vás, vědci si myslí, že čokoláda umí perfektně oklamat náš mozek ještě předtím, než ji vůbec vložíme do žracího traktu. Vůně oblíbené čokolády může prý v naší hlavě vyvolat příjemný prožitek a snad i snížit pocit hladu. Zajímavé. No, tak pokud jste milovníky čokolády a trápíte se ve fitku, tak už víte, jak na to. Metalmania, Metalmania,
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas.

0: Hledejte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Ladíte Rádio Čas Rok a já už tady se mnou vítám opět ve studiu Aleška Krejčího. Já tě zdravím.
1: Ahoj, zdravím a zdravím opět posluchače. Ahojte všichni.
0: Ty, tak já jsem zjistila, že my dneska máme tady nějaké jako edukativní ano. Okénko a vysílání. Protože ty se tady hodně věnoval takovým těm vědeckým věcem. Mm-hmm. Já jsem je teďka lízla taky okrajově, ale teďka na mě narazila jako další taková nějaká informace, která teda jako není úplně prověřená vědci, ale nějak se to tak jako mezi veřejností jako šíří, že prý je v kurzu shrekking. Víš, co to znamená?
1: Shrekking, nevím, co to znamená, jako pod tím pojmem si představuju Shreka, jo, ale...
0: No, a jdeš správným směrem.
1: Ale co by to mohlo být Shrekking, nevím, vysvětli mi to, netuším, opravdu netuším.
0: Je to prý taková jako novodobá moderní záležitost, kdy si lidé vybírají partnera, který je méně přitažlivý. A jako věří v to, že je ten dotyčný, jako nebude podvádět, jo, bude spíš takový ten bobek doma a tak. Tak prý tohle je v kurzu, co si o tom myslíš?
1: No tak asi, že ti lidi, co si jako vybírají takové partnery, mají nízké sebevědomí v tom případě, nejspíš, jo.
0: A nebo měli v minulosti jako smůlu na ty protějšky.
1: No je to možné, no, ale zajímavý pojem, jako to, co se fakt nevymyslí v dnešní době, jako shrekking.
0: Shrekking, pak jako... je ghosting a nevím, co všechno
1: to
0: ještě.
1: To je strašné, no, takže... Tak já se jdu přejíst.
0: Abys byl méně přitažlivý, jo. Tak to je dobře, že tobě sebevědomí nechybí a přátelé, kdybyste náhodou potřebovali jako nějakého kouče, který vám to sebevědomí zvedne, tak Aleš vám poskytne své služby.
1: Shrekking tady. Čas.

0: To radši nespívej, Kristýn.
1: Ne, ne, ne.
0: To bychom zkazili úplně.
1: To je krásné, takový no. Chorál, jo, jo, jo. Chtěla jsem se přidat, už mě to bralo, ale...
0: No já jsem to viděl, no já jsem se tak na tebe díval. Ne,
1: udržela
0: ne,
1: jsem
0: to, se. Prosím, zachraň se.
1: Ladíte rádio Čas Rok s Kiki Střelcovou.
0: A Alešem Krejčím za mikrofonem.
1: No a my s vámi tady posečkáme a užijeme si společnou naší poslední hodinku, která je před náma, odbije za necelé 2 minutky. No a samozřejmě i po 16. se můžete těšit na hromadu zábavného programu a taky...
0: Hromada muziky. Budeme viset v průvanu, nechci vědět za co, protože bude visací zámek.
2: Kafka by byl nadšenej, Kafka by byl nadšenej, tu máš elektronický...
1: No za něco, kde to nebude moc bolet. Je, ale tak já si úplně zavzpomínám a vlastně i ty nárokování nad Olzou, to taky byla luxusní pařba.
0: Jo, ano, ano, to máš pravdu.
1: O, letos těch zážitků na léto je spousta.
0: Co nabízíš dál?
1: Mám tady taky Police.
0: No a taky tady budeme mít magnety na monstra, na příšerky. Monster magnet.
1: Takže zůstaňte s námi, přátelé, i nadále. My jsme teďka tak jako koukli ze studia, kde tady máme jako vytvořenou takovou fajnou, příjemnou domácí atmosféru, ale spoza oken jsme koukli jako ven. No tady se nám začíná jako pěkně zatahovat, tak hele.
0: No možná z toho nic nebude, ne? Povídej.
1: Možná ne, ale aktuální teploty hlásí 11 až 15 stupňů napříč Českem. No tak uvidíme, doufejme, že z toho opravdu nic jako takového šíleného nebude, ale to normálně vypadá spíš jako už takové ty mraky, ze kterých sněží.
0: No ale dá se zaručit, že ještě určitě nezmrzneme.
1: Jo, přesně tak. Každopádně, jestli někam vyrážíte, tak si na sebe něco přioblečte, no a my vám přejeme.
0: Příjemný poslech.
1: Amen.
3: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rok patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
4: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
3: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: týdne.
1: Hej bando, podzim je tu a z festivalu je čas zalézt do klubu a hal, samozřejmě za muzikou. Frozen Crown na nás mají pečlivě a čerstvě nabito a 2. listopadu se zastaví ve Zlíně. Tady máte ochutnávku z jejich nové desky, aby vám čekání rychleji uteklo. Enjoy it. Frozen Crown, Who Wants to Burn in Heaven.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka.

0: Rokeřiska, posloucháte nedělní odpolední vysílání Rádia Just Rock s Kristýnkou a Alešem za mikrofonem a právě nám dozněla kapela The Pretty Reckless.
1: V čele s Taylor Momsen, která teda pořádně rozvířila všechny návštěvníky a fanoušky AC/DC, kteří se v uplynulých letech za nimi vydávali po nejrůznějších koutech nejen Evropy. No a jakožto předskokani to The Pretty Reckless pořádně rozvířili a udělali skvělou ornou půdu AC/DC. No ale přátelé, my teďka se za chviličku budeme věnovat jedné hromadné, veřejné hromadné dopravě, která ovšem tady u nás v Česku jako úplně nefunguje a nemůže fungovat.
0: Ne, lehce napovím, pokud jste někdo měli v poslední době sny o obrovské lodi, o plavbě po vodě, o moři a tak dále, tak to je právě proto, protože se my tady v Rádiu Čazrk budeme bavit o takovém jednom mořském, oceánském zázraku možná? To není zázrak,
1: no,
0: ale
1: může to tak
0: zvláštnost.
1: Říct, protože budete čumět, co všechno se dá do jedné lodě naspat. Tak o tom víc na Čas roku za chvíli. Do té doby je další muzika.
0: Mějte fajn poslech.
2: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, stále je tady Kristýnka a Aleš za mikrofonem a právě dozněla skladba od Vysáčů.
1: A my se teď půjdeme doslova nalodit na lodní palubu. Přátelé, dovedete si představit loď, která, jsem chtěla říct loďku, ale to se vůbec to tom loďka, případě jako nehodí, která má jako své restaurace, bary, akvapark, tělocvičny, 15 podlaží a pozor, to stále není všechno, dokonce i své vlastní vězení.
0: No, taková loď existuje a je to největší trajekt na světě. Nazývá se Color Line a pluje pravidelně mezi německým Kielem a norským Oslem.
1: Na lodi pracuje okolo 300 lidí, taky zdravotníci a ostraha samozřejmě. No v podstatě prostě to je takové jako město na moři, se dá říct.
0: Trajekt má v útrobách přes 1000 hotelových pokojů, 300 kajut pro posádku a spoustu místa pro auta v podpalubí.
1: No a asi si jako říkáte, proč takový kolos, takové pojízdné městečko na vodě vlastně existuje. Prosím vás, je to prostě takové spojení mezi Skandinávií a zbytkem světa, no jak se říká, když už, tak už se vším všudy.
0: No jasně, na co troška řit. No my si jdeme objednat plavu, co ty říkáš?
1: No můžem.
0: A co víš, možná nám připluje po Ostravici až sem k nám, vymele koryto a vezme pár mostů.
1: Hlavně bych teda nechtěla zavítat do toho vězení.
0: No to ne.
1: Přátelé, my na Čas roku pokračujeme dále. Chystala se tady další rocková a metalová muzika, tak ji užívejte stejně jako celého nedělního odpoledne.
0: Užijte si poslech.
2: Rádio Čas rok. Pravé rockové rádio.

Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.

0: Nedělní odpoledne stále ještě s rádiem Čas Rock a za mikrofonem Kiki a Aleš.
1: No, to je krása. Hezká seznamka.
0: Snažila jsem se.
1: Dobře, tak jdeme na věc. Blíží se den D, tedy ne den D, ale blíží se 16. října. To znamená, že v Barak Music Clubu v Ostravě bude taková akce.
0: Míří tam, prosím vás, katastrofy. Ne, že bychom se tam chystali my dva, ale to jsou slovenské katastrofy, což je thrash metalová úderka, jo, kteří opravdu jako přivezou hromadu energie, do toho pořádně drtivé tempo a ostré riffy, takže se máte na co těšit, ale oni nebudou sami.
1: No, následuje je taková úžasná kapela z Jablunkova, čili tady
0: našinci.
1: Byli dokonce i na Holbě Rok na grilu v letošním ročníku. Myslím, že to byla sobota zrovna. Sobota? Ano, sobota, začínali tuším. A je to Witchhammer.
0: Ne Witchhammer, Gatecrasher.
1: Gatecrasher?
0: Gatecrasher.
1: Nebyli tam ještě Witchhammer nahoru včera?
0: Ne, já mám za to, že to jsou Gatecrasher, já celou dobu, no nedělej si prdel, já celou dobu mluvím o Gatecrasher. No tak nic, přátelé, já doufám, že jsme vám jako tu pozvánku říkali celou dobu správně a já to tady najust, nemůžu teďka jako úplně najít, protože tady před sebou mám jako vyloženě povídání o katastrofě.
1: Ne, ty ještě povídej a já to hledám, jo.
0: Dobře, no nicméně, přátelé, pokud jako byste chtěli zažít opravdu divoký večer, kde já si teda myslím... Ty, pojďme uzavřít sázky. Já chci něco vyhrát. Já říkám, že to byly...
1: Naskroluji si tam na mém telefonu.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj protože já bych prohrála, tak to se omlouvám. A teď si vůbec normálně, ale nejsem jistá, co jsem tady dneska v uplynulých hodinách
1: ale
0: jako říkala.
1: Já si to pamatuju, už se tomu nebudeme věnovat, ale já si to pamatuju proto, protože jsem včera o tom mluvil, takže vím, že tam byli Witchhammer. Každopádně jo. Ano. Je to teda, jak říkáme, Katastrofy, 16.10. Barak Music Club Ostrava, po nich hned Witchhammer.
0: A vstupenky v předprodeji za 490.
1: Informace barr.ak/club.cz.
0: No a nebo taky na našich webových stránkách casrock.cz sekce akce.
1: No a my budeme pokračovat dál a tak trošku napovíme, co za píseň, co za song čeká naše posluchače. Tak jdeme.
0: Tak počkej,
1: jdeme. Roxanne, you don't have to put on the red.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: No tohle je alespoň za nás, Kikinu a Aleše na rádiu Čas Rock pro dnešek všechno.
1: Ano, i v tom songu jsme slyšeli goodbye, takže se, tam se taky loučili, my se taky loučíme, ale samozřejmě jako nevypínáme tady elektriku, nevypínáme všechno, protože program rádia Čas Rock pokračuje dál, čekají nás, povídej.
0: Čekají nás Rock News, taky kupa další rockové a metalové muziky, no a jak jste samozřejmě zvyklí, po 18. bude opáčku Film Timeu, no a po 19. tady bude Rebelský bar. A to zdaleka není všechno, protože ve 20.00 nastoupí Zbavoš s Metalmány. Takže takové shrnutí dobře, vlastně uplynulých dnů.
1: Dobře, že to všechno tam vidíš, protože já vůbec nevím, co tam vlastně je, nebo není. Moderátor Čas Rocku, víš co?
0: Takže my už to tady přenecháváme jiným, odbíjí nám přesně 17. hodina odpolední. No a nevím jak Aleš, ale já vám určitě za sebe popřeju příjemné vkročení do nového týdne, no až to moc nebolí.
1: Ještě abych se k tomu nepřidal, já samozřejmě taky, jako, co bych to byl zač. Takže, no, užívejte si nový týden. To se asi nedá úplně říct, protože mnoho lidí ho má pracovní. Tak prostě, ať to jde dobře, ať to jde od ruky, ať nejsou žádné problémy nikde, ani v práci, ani nikde jinde.
0: Prostě, a zkuste si to prostě užívat.
1: Asi tak nějak. Takže my se slyšíme někdy příště zase, asi o víkendu
0: budeme
1: možná.
0: Budeme se těšit, já doufám, že brzo, mějte krásný zbytek neděle. Hezky nezapomeňte neděle, ještě ano. Odpočinout.
1: Papa, ahoj, čau. Čas Rock, Čas
2: Rock. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

Rock News. Pokud jste fanoušky americké sestavy The Pretty Reckless, tak by vám nemělo uniknout datum 16. listopadu. V tento den se během svého turné zastaví v pražském Foru Karlín, kde představí svoje aktuální album.

Legenda české black metalové scény kapela Thor má pro své fanoušky lahůdku v podobě remastrovaného alba Inferno Nocturno. To bylo nahráno v roce 2009 a nese celkem 18 kousků, včetně úvodního intra.

Grave Digger vypustili do světa druhý single z chystaného alba, které by mělo spatřit světlo světa z kraje příštího roku. Bude to 15. ledna a přijedou s ním 11. února do ostravského baráku.

Rok už. 22. května se u nás vůbec poprvé objeví kapela Greta Van Fleet, která se aktuálně pyšní s Bruce novým studiovým zářezem. Tato velká koncertní show se bude konat v pražském Outlučku a publikum jim tam bude předehřívat americká kapela Larkin Poe.

Pořadatelé festivalu Masters of Rock, který se bude ve Vizovicích konat od 8. července, vytáhli další eso z rukávu. Tím je samotný Slash, který se tam se svým hudebním projektem ukáže vůbec poprvé v historii.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách? Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Časrok. Časrok.

Radio. Rock News. Portugalská formace Moonspell vypustila do světa termíny svého turné, které odstartuje 4. března. Čeká je celkem 40 koncertních zastávek, mezi kterými je na 9. dubna naplánované i zlínské Masters of Rock Café.

28. ledna příštího roku se v celé řadě kin objeví dlouho očekávaný film o legendárních Scorpions. Nepůjde jen o nějaký dokumentární snímek, ale o opravdový biják, ze kterého je venku první trailer. Ten představuje herce, kteří se chopili rolí muzikantů, a já si myslím, že se máme opravdu na co těšit.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě. A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
0: Čas rok. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
3: Kam jedeš?
2: Jen se podívat do AMG Moto.
3: Minule ses taky jen díval.
2: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
3: Bez zbytečných řečí.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZákoník práce.cz.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.
6: Vítám všechny posluchače u nového vydání pořadu Film Time. Dneska mám pro vás takové zajímavé téma. Filmy během jejich natáčení se moc nemuseli hlavní herci, ale na výsledku to rozhodně poznat nebylo. No, jednoduše dokázali vše udělat plně profesionálně. Třeba u romantických

fungovalo. Vlastně se úplně ignorovali. Claire bylo v té době 16 let a s hraním vlastně začínala a brala všechno velmi vážně. O 5 let starší DiCaprio si údajně ze všeho dělal srandu a choval se až moc dětinsky, což jí velice vadilo. Podle Lea byla zase mladá herečka až moc upjatá. No, tato zkušenost byla údajně také jeden z důvodů, proč Claire Denis odmítla hrát v Titaniku, opět po boku slavného kolegy. No ale ve filmu to poznat nejde a kariéry obou herců nakonec dopadly velice úspěšně. Takže konec dobrý, všechno dobré. Film time. Na rádiu Čas Rock.

0: Kommst hier nicht mehr raus.
1: Na rádiu Čas Rock.
2: Další natáčení, kde to poměrně jiskřilo a rozhodně ne v dobrém, se týká filmu Kramerová versus Kramer, slavné drama z roku 1979. Hlavní role ve snímku stvárnili Oscarový Dustin Hoffman a Meryl Streep. Jenže mezi herci panovalo opravdové napětí a zejména ze strany Dustina Hoffmana se jednalo o překročení určitých mezí. Sám se v té době potýkal s rozvodem a emoce promítl do svého metodického herectví.
3: Hey, enough, all right? What are you doing? Where are you going? Come on, just tell me what I did, that's all. Just tell me what I did that's
4: so
3: terrible.
4: It's not you, it's not
3: Then
4: you.
3: What is it?
4: It's me, it's my fault. You just married the wrong person, that's all. I can't.
2: Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, co všechno mu tenkrát prošlo. Hned druhý den na place dal herecké kolegyni facku bez jejího vědomí a souhlasu. Skutečné emoce se s ní pokoušel dostat mimochodem také tím, že jí šeptal do ucha jméno jejího zesnulého snoubence. A nebo opět bez vědomí Meryl Streep rozbil skleničku těsně vedle její hlavy. Dustin Hoffman později uznal, že to bylo opravdu přes čáru, ale oba herci spolu už nikdy nespolupracovali.
1: Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa? Slavit je třeba. Film
1: Time na rádiu Čas Rock.
2: Jeden z nejslavnějších filmů z kategorie takzvaných buddy movies je bezesporu Poslední scout. Tenkrát se to ideálně sešlo. Bruce Willis ve vrcholné formě, ideální parťák Damon Wayans, no a to samé můžeme říct o scénáristu Shaneu Blackovi. Jenže když vezmete ega těchto lidí a k tomu přihodíte nekompromisního producenta Joela Silvera a tvrdohlavého režiséra Tonyho Scotta, vznikne jedno z nejproblematičtějších natáčení 90. let. Jak se říkalo, prostě až moc alfa samců na jednom místě.
3: Čau. Seš nula.
4: Nikomu to neřík.
3: Ta mi řekla Kory, řekla, že seš nula.
4: Klídek, mladý, nikdo ti do ní nedělá, já ji budu jenom chvilku hlídat.
3: Cože, ty děláš ochránku nebo tak něco?
4: Jo, tak něco. Nemáš sirky?
3: Ne.
2: Willis a Wayans se vyloženě nesnášeli a když zrovna neběžely kamery, vůbec spolu nemluvili. Shane Black zase nebyl spokojený s tím, že se až moc přepisuje jeho scénář. A to byla práce hlavně Willisa a Silvera, kteří se snažili obcházet i slavného režiséra Tonyho Scotta. No a ten musel točit jiné scény, než chtěl, pod výhruškou vyhazovu. Sám se později Silverovi pomstil v jiném filmu, když napsal roli šíleného producenta. Přesto všechno je Poslední scout kultovní záležitost, kterou budu já vždycky všem doporučovat.

0: Rádiu Čas Rock.
1: V úvodu jsem zmínil Romea a Julii, kde to na place mezi hlavními hrdiny poměrně jiskřilo, ale ne v dobrém teda. No a podobně na tom je i jiný slavný romantický film Hříšný tanec. Patrick Swayze a Jennifer Grey se potkali už během natáčení Rudého úsvitu a zrovna dvakrát si nesedli. Takže když měli spolupracovat tady, radostí do vzduchu asi neskákali. Během natáčení se pořád hádali a odmítali spolu trávit čas mimo práce před kamerou.

Nakonec musel až režisér Ardolino pustit kamerové zkoušky, aby je přesvědčil o vzájemné chemii a že to prostě fungovat bude. Vzájemnému vztahu asi nepomohlo ani náročné natáčení. První den byla na place teplota až 49 stupňů a třeba slavný nácvik v jezeře zase točili v říjnu, kdy byla voda úplně ledová, takže z extrému do extrému. Jo a mimochodem, slavnou hlášku Baby nebude sedět v koutě Patrick Swayze vyloženě nesnášel a měl problémy opakovat. Ale i tady se všechno zvládlo s naprostou profesionalitou a Hříšný tanec je dodnes obrovská klasika. Film time.

0: Čas rok.
1: Když se to na place vyostří, často jsou zatím velká ega. No ale někdy se k tomu přihodí i velké svaly a dojde k poměřování bicáků, charizmatu a schopností. Během natáčení Rychle a zběsile 8 došlo ke konfliktu mezi Vinem Dieselem a Dwaynem Johnsonem. Diesel se považuje za takového otce a majitele celé filmové série. A tak situa tam dělá, co se mu zachce. Na natáčení tenkrát chodil pozdě, což Johnson, známý svým profi přístupem, veřejně kritizoval. No a tohle ego Vina Diesela neslo hodně těžko.
2: Toretto, you're under arrest.
3: Arrest? I don't feel like I'm under arrest. How about you, Brian?
4: Nah, not a bit. Not even a little bit.
3: I'll just give it a minute. It'll sink in.
1: Oba herci se nakonec odmítali potkávat, takže když se natáčeli společné scény, jednoduše se s každým snímali odděleně a až díky trikům se herci octli vedle sebe. Dwayne Johnson tak v následujícím pokračování chyběl, ale litovat toho nemusí. Sám natočil úspěšný spin-off, oproti Vinu Dieselovi další úspěšné filmy, no a podle všeho se do závěrečného dílu stejně vrátí. Tohle byl tedy Film Time věnovaný hercům, kteří se během natáčení neměli rádi. Já doufám, že mezi námi je to všechno v pohodě a proto se budu i v příštím týdnu těšit u dalšího dílu.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.

Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.

Antilové pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz

0: práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Podnik, který znáte jako Rebelský bar, je otevřen a s ním je připravena i pestrá nabídka muziky a zajímavostí z rockového a metalového světa.
1: Jako obvykle vám v nadcházejících chvílích vše naservírujeme my dva, čili Ivo a Tom. A začneme něčím novým, co se nám na meníčku objevilo teprve nedávno.
0: No, já bych řekl, že dneska to bude především o čerstvostech. Hned tu první věc jsme naskladnili teprve nedávno.
1: Jako první chod můžeme doporučit novinku z dílny německé symfonik metalové kapely Xandria. V té došlo před pár lety k několika změnám v sestavě, přičemž tou zásadní byla změna na postu zpěvačky.
0: Už šestou vokalistkou v pořadí se stala řecko-francouzská zpěvačka Ambre Vorvai. A kromě toho, že se tedy dobře poslouchá, tak se na ní taky dobře kouká.

0: Vítejte zpátky v našem baru, kde vám dneska představujeme novinky na našem nápojáku.
1: Podzimní atmosfér vám může, řekněme svým osobitým způsobem, určitě zpříjemnit Brian Hugh Warner, kterého asi ale všichni známe, spíše jakožto Marilyna Mansona.
0: Ten před pár týdny vypustil do světa svou 13. řadovku, která dostala název One Assassination Under God Chapter 2.
1: Jak název napovídá, jedná se o pokračování předchozí koncepční nahrávky z roku 2024. Přičemž mezi 9 skladbami se objevil i single Exit Wound.

0: Rebelském baru dnes máme v hledáčku interprety, kteří se v nedávné době pochlubili čerstvým hudebním materiálem.
1: Tu a tam se mezi novinkami objeví i kapela, která nespadá do množiny známých jmen. No ale od toho jsme tady kdo? My dva, abychom vám některé z nich představili.
0: Jednou z takových je i formace, která si říká Prezident. Díky své auře a tajemnosti modernímu zvuku patří mezi hodně sledovaný fenomén současné britské scény.
1: Na začátku září vydali své debutové album nazvané Blood of Your Empire, na kterém mixují elektroniku s progresivním metalem, špetkou popu, melodickým metalcorem, alternativou, no a kdo ví, čí ještě vůbec.
0: Ale za nás to určitě stojí za poslech a pozornost. Takže tady máte malou ukázku ve formě singlu Angel Wings, který byl první písní, kterou pro album napsali.

0: Televizní kanál Rebel, rádio Časrok. To jsou dvě média, na kterých právě běží pořad Rebelský bar.
1: No a za barem stojí stále další dvě média. A těmi jsou vaši Výčepní i Voraška s Tomášem Michalíkem.
0: Do výčtu čerstvostí, které vám dneska přidáváme do vašich uší, tak o to se obstará americká kapela Camelot.
1: Ta v příštím roce oslaví neskutečných 40 let na hudební scéně. Což pánové oslavili s předstihem tak, že připravili desku Dark Asylum.
0: Frontman kapely Tommy Karevik dodává, že tohle album zavede posluchače do skrytých zákoutí lidské mysli a slibuje temný příběh o ztracené identitě, strachu a hledání vykoupení.
1: Takže pokud máte rádi metal s atmosférou gotického hororu, Camelot vás právě zvou dovnitř.

0: Vítáme vás zpátky v našem rebelském baru, ve kterém nás čeká nyní hudba v podání zpěvačky Paris Jackson.
1: Dcera krále popu, čili Michaela Jacksona, po 6 letech od svého debutu přichází s novou deskou. A na předsudky se vykašlete, tohle je za nás muzika na začátek podzimu jako stvořená.
0: Žádný moonwalk, proto nečekejte. Album Happiest Day of My Life nabízí 11 skladeb ve stylu alternativního rocku a grunge a la 90. léta. No a vlastně se není čemu divit, neboť velkým jménem v pozadí této nahrávky je samotná Linda Perry.
1: Takže z toho vzešel takový mix Smashing Pumpkins a Alanis Morissette.

0: Návštěvní hodiny rebelského baru míří do svého závěru.
1: Nakonec dnešních tipů, co nového si můžete pustit do sluchovodů, tady máme materiál od australské formace Airborne.
0: Venku je jejich šestá řadovka, no a s názvem si moc hlavu nelámali, protože se jmenuje jednoduše Airborne.
1: Zajímavostí je, že tucet skladeb vznikalo s využitím technického vybavení, které v minulosti patřilo skupině AC/DC.
0: No a ještě jedna věc. Kapela se rozhodla, že touto nahrávkou zároveň vzdají hold Lemmymu Kilmistrovi z Motorhead.
1: Takže tady to od nás máte v hudební formě. No a my jdeme pomalu zvedat židličky.
0: Jo. Díky za pozornost a těšíme se zase příště na viděnou a naslyšenou.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
2: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
4: Metal. Metalmania na rádiu Čas Rock.

Ahoj rokeři, ahoj rokerky, zdraví vás David Zbavitel. Týden se s týdnem sešel a my společně startujeme další díl Metalmanie. Dneska jsem si pro vás vybral zkušené metalové bardy, kteří okupují pódia už dlouhé roky a hlavně mají fanouškům pořád co nabídnout. Začátek tohoto dílu obstarali Anthrax. Aktuálně je venku jejich Cursum Perficio, 12. studiové album téhleté legendy. Vyšlo v září 2026 u labelu Megaforce Records. Jde o první album skupiny po více než 10 letech, předchozí For All Kings vyšlo únoru 2016. A to je nejdelší přestávka mezi alby v historii kapely. Tak bando, úvody za námi, jedeme dál.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel, sledujete Metalmány. Dneska jsem si pro vás pochystal novější tvorbu zkušených metalových kapel. Tohle byli Testament. Ti svoji albovou historii začali psát v roce 1987 debutem The Legacy a svoje hudební nápady sypou na alba dodnes. Drží se svého konceptu a z něj neuhnuli ani v roce 2025, kdy vyšla deska Parabellum. A na něm taky najdete skladbu, která dozněla. V letošním roce se mimo jiné objevili taky v České republice. Testament jsou za náma, my u těchhle metalových kapel zůstaneme, před náma jsou Megadeth.

Vítejte zpět ve studiu Metalmanie. Ta se přesunula do své druhé poloviny. Tohle byli slibovaní Megadeth. Dave Mustaine za roky existence kapely neustále rotuje muzikanty. Ta aktuálně nachystala desku Megadeth a z ní před vydáním vypustila celkem 4 singly. Jeden z nich se vám právě nabídl, skladba Let There Be Shred. Dave Mustaine oznámil, že Megadeth to uzavřou, ale kdo ví, jak to bude, takovýchto prohlášení už bylo v historii nejenom metalu celkem dost. Pojďme dál, před náma je další formace Paradise Lost.

Tak přátelé, vítejte zpátky ve studiu, ať už na rádiu Čas Rock nebo na televizi Rebel, jsme se pomalinko, ale jistě dostali k závěru dnešní Metalmánie. Dneska to byl takový, řekněme, mix kapel, které fungují už hodně dlouho a dával se vám k dispozici, řekněme, ty novější songy. Na závěr si dáme takovou velkou specialitku, vyberu dvě velmi slavná jména. Jedním z nich je Tony Iommi, jeden z členů Black Sabbath a hudební kytarová legenda, a ten druhý je hardrockový hlas Jon Lande, můj obrovský oblíbenec. Tito dva to dali dohromady a výsledek jejich spolupráce si budete moci poslechnout a zkouknout za malou chvilinku. Přijďte tipy třeba na další, požádám o thrash metalové kapely, případně o podobná spojení, jako vám nabídnu teď. No a co na úplný závěr? No tak na přání jednoho z kameramanů, kteří se starají o pořad Metalmania, Petra Šibíka, tak to bude takto. Já jsem David Zbavitel, vyladíte vlny Rádia Čas Rock a sledujete televizi Rebel a já se na vás budu těšit za týden. Mějte se fajn.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.

Tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Krásný poslech novýho dílu pořadu rockmusic.cz vám přeje po týdnu Kůsovka. Dnes vám tu představím teplickou pop-rockovou partičku Patrován. Dozvíte se, jak parádně to bude foukat na letošním festiáku s názvem Most roku dost. A mým prvním dnešním milým hostem je skladatel a multiinstrumentalista Honza Doležal, zvaný Jende. Honzo, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a než si tu řekneme zásadní momenty z tvýho rokovýho bytí a žití, tak si zahrajeme z tvý tvůrčí dílny nejnovější single, který se jmenuje Ohory. Jdeme poslouchat.
1: Jdeme na to. Yeah!

0: Jak ty ses vlastně dostal k muzice? Máš za sebou nějaký školy, lidušku, konzervatoř?
1: Hele, v mládí, nebo jsem, jakoby se dá říct, z muzikantské rodiny. Táta zpíval, kdysi, táta zpíval. A nějaký ty soutěže, když byly Talent Zlín, třeba 70.
0: Jo, pamatuju.
1: Takovýhle soutěže, no, pak potom pokračoval. No a přesto, jakoby děda

0: Máš něco společného s kytaristou a zpěvákem Milošem Dodo Doleželem? Myslím tím jako geneticky.
1: Nemám.
0: Vůbec nic? Jako.
1: Vůbec nic, ale.
0: Takže náhoda přijde.
1: Ale rád bych ho potkal, no.
0: No to není takový problém, asi ne?
1: No, šlo by
0: zajet to. Za ním do studia a hodit řeč.
1: On jezdil kdysi do Liberce k Pavlovi Flejberkovi si dělat nějaký věci, co se týče aparatury. Hmm. Takže se tam párkrát ocit, no. Já jsem ho teda nezastihl, ale párkrát se tam ocit. Hmm.
0: Jak vznikají tvoje písně? Natáčíš si všechny nástroje sám, nebo si zveš do studia nějaký svoje třeba kámoše?
1: Ale třeba single Deeply Wrong jsem dělal s více lidma. S klukama z Liberce, se dá říct. Mm-hmm. Rammstein Revival kluci.
0: Ano.
1: V područí třeba Honzy Tábora, když to řeknu takhle, kytaristy Rammstein Revival. Ale teď si jako všechno dělám sám, no, snažím se. Akorát ty bicí je problém, no, prostě. Mm.
0: A jak to děláš potom, když nemáš bubeníka kámoše, který ti to namlátí do systému natáčecího?
1: Musím to naklikat.
0: Samply?
1: Musím to naklikat.
0: Ale dneska už ty samply jsou poměrně dost, že se málo kdy pozná, že to není tak kůže s mikrofonem?
1: Ale je to no, tak já jsem právě i pak vystupoval sám, když jsem měl tu kapelu Last Exit, tak jsem vystupoval vlastně na sample, jsem měl bicí v basu a jel jsem kytara zpěv live, jenom vyloženě solo, na to jsem měl nějaký motorkářský srazy rok. No ale pak jsem s tím musel skončit, protože to bylo peklo.
0: Proč?
1: To bylo peklo. Tak jsi všude sám, jako jezdíš. Jo, a ono to pak jako přijde, že jo, cesty.
0: To okolo sebe nemáš muzikanty, který by s tebou ujeli live, protože to je koření rockera, že jo.
1: V té době jsem neměl, no. Já jsem, jako by ta kapela se rozpadla a já jsem chtěl pokračovat, ale muzikanti prostě nebyli, no. Jako.
0: Mícháš si muziku sám? Ve studiu vlastním?
1: Snažím se to teď, jako učím se to vlastně, no, se dá říct, mix i mastering, no. Ale nejsem jako profík, jako říkám, že pokud budu nahrávat song, teď další, což mám připravený, teď nějaký 4 písničky, tak bych chtěl samozřejmě to přehrát, jako by v nějakým profi studiu.
0: A jak teda vznik sound, nahrávka, písně O hory? To jsi si míchal sám?
1: To jsem si nemíchal, tenhle ten song se natáčel na polských hranicích ve studiu Adama Bubíka. Vlastně, když jsme ve spolupráci dělali song online, tenhle ten song online, já jsem měl nějaký základ a on tomu dal jakoby nějaký aranže a tyhle ty věci, no.
0: Jo,
1: pak jsem tam měl to naspívat akorát, zpěvě náběry se dělali tam, jako no, pak mi to poslal celý, no.
0: Deeply Wrong si tu jmenoval.
1: Jo.
0: To je další věc, kterou tu mám připravenou, aby jsme si ji poslechli. Tak tady je anglický text.
1: Jo.
0: To je jako, že se ti zapalujou lejtka a chtěl bys jezdit do zahraničí.
1: Ale
0: svojí muzikou, nebo to byl jenom takový experiment?
1: To byl experiment. Samozřejmě to trvalo, ta písnička. Tahle ta písnička trvala strašně dlouho, jakoby, aby nějak zašla do hmotný věci, protože jsme to natáčeli v covidu vlastně.
0: Aha.
1: Což byl problém docela tenkrát. Že jsme měli takový ty opatření a natáčelo se to na Severočeském muzeu Liberce.
0: Tak jo, jdeme poslouchat. Deeply Wrong a Jende.

0: www.exit.cz.
1: Máš teď v říjnový Rock Parádě videoklip s názvem Ohory, právě jsme tady o tom mluvili v předchozím vstupu, tak vyzveš teď naše posluchače, aby ti poslali hlas, pokud se jim videoklip bude líbit. Já myslím, že je zdařilej. On, ten valský špičák, má svoji atmosféru.
2: No určitě. Jo, tak patří to k kližování. No já bych všichni chtěl pozvat, poslechněte si to a komu se to bude líbit, tak mi ten hlas klidně pošlete.
1: Jak jste si užili s kámošema natáčení tady toho videoklipu Ohory, protože tam je s tebou celá kapela, tak jsem byl trošku jako teďko zmatený, když jsi říkal, že jsi hrával sám se samplem.
2: Ale tohle...
1: Teď už existuje kapela.
2: Kapela ještě neexistuje, což se teď děje, jestli se k tomu dostaneme ještě, ale tohle to vlastně bubeník, který hraje v tom videoklipu, je z osecký party, kam jezdí moderovat ještě nějaký ty dětský závody. A mají
1: závody s čím?
2: Závody dětí ve skoku na lyžích.
1: Ve skoku na lyžích. Ale to jsem někde o tobě se dočet, že máš za sebou asi 160 zlomenin, protože jsi byl profesionálním skokanem na lyžích, tak je to tak nějak?
2: Ne, je to tak. Tak no, jsem rád, že jako furt chodím po svých.
1: Ale chodíš rovně, takhle, když jsi přicházel do studia, tak
2: ale pořád nebylo
1: znamení, jako že bys...
2: pořád se snažím protahovat takový ty věci, které mám z toho mi jako zůstaly. No,
1: ty jsi taky vášnivým rybářem, tak jakýho jsi chytil největšího kusance?
2: Ale největší byl ten sumec v Děčíně pod... zámkem přímo vlastně.
1: Jo.
2: Bez 2 cm 198.
1: Ty bláho. A jak se to dá vytáhnout takovýhle hlava do vody?
2: Teď jako přemýšlím nad tím, kolikrát jak jsem to vytáhl, jako protože vlastně to přišlo večer, nevidíš na tu rybu ještě a tu rybu taháš vlastně pod ně. Takže jako super zážitek tohle to bych přál. Každému rybáře určitě přeju takovouhle rybu chytit. No.
1: Jezdíš lovit i do zahraničí ryby?
2: Nejezdím, ještě jsem nebyl, říkám, jako toho času je taky mý, ale chtěl bych vyrazit do Norska a plánujeme jakoby ještě i Itálii, no ale to se uvidí všechno, říkám, teď jako mám tu muziku zas na prvním místě, takže tyhle ty věci jsou jako teď vedle.
1: No to děláš dobře, že máš muziku na prvním místě,
2: jo.
1: Protože no já si myslím, že to pojímáš zcela jakoby osobitě. A máš i specifickou barvu hlasu, tak to by mohlo jít jako dopředu.
2: Uvidíme.
1: Plánuješ tvoji muziku tedy hrát i na život? Teď, když jsme si říkali, že plánuješ dát dohromady kapelu, tak proč jinak, než abyste se exhibovali na pódiích, viď, rokových?
2: Přesně tak. Hele, to je teď vlastně jakoby za poslední rok. Mě to stále jako víc žene k tomu, abych hrál live. Prostě chybí mi to, že tu kapelu Last Exit měl dlouho, nějakých 25 let. Vystřídali se tam lidi, pak jsem s tím skončil a 4 roky vlastně jsem dělal nějaký solový projekt, různý akce, prostě s jinýma lidma. Ale chybí mi to live, no chybí mi to prostě, potřebuji.
1: Ještě poslední věc, na kterou bych se tě rád zeptal. Ty nejseš moc dobře dostupný na netu, ty jsi takový skrytý talent, jako, tak plánuješ mít aspoň stránku jende.cz nebo facebook.com/jende, protože to je peklo tě najít.
2: No chtěl bych to samozřejmě tohle to taky řešit, jo.
1: Tak zítra sedni ke kompu a pik a je to tam?
2: Ono teď právě, jak se snaží člověk, jakoby, já jsem se hodně zblížil teď s těma produkčníma věcma, takže tohle to jsem nechal trošku stranou a pro mě je teď důležitější dát dokupy nějaký ty věci a dát to aspoň na desku, no, protože lidi, jako, co mě znají, tak kdy to už bude a tohle to, takže to chci teď.
1: Takže poptávku máš na to, aby si vytvořil třeba album.
2: Ona je poptávka i na Last Exit, jako jo, na kapelu, pořád, jako, ale tohle to chci nahrát, jakoby to, co jsem dělal solově. A samozřejmě teď dokupy chci dát muzikanty, abych mohl hrát jakoby live. No.
1: Jende, díky za tvoji návštěvu.
2: Já taky.
1: Pustili jsme si tvoji muziku, všechno v pořádku, myslím, že máš dobře našlápnuto, tak jdi do toho, jako bík.
2: Děkuji.
1: Měj se moc hezky, ahoj.
2: Taky, mějte se, ahoj.
1: No a my si teď dáme ještě od Jendeho jednu jeho takovou ostřejší rokárnu, ta se jmenuje Bang Bang.

0: Se Svijany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svijany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvijany.cz.
1: Mým druhým dnešním milým hostem je rockovej srdcař Radek Kupica, pořadatel festivalu Most roku dost. Radku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Kdy a kde se přesně bude konat letošní ročník festiáku Most roku dost?
2: No, tak bude to pátek 16. října od 16.30.
1: Takže začínáme dunět od 16.30, nebo je vstup do haly?
2: Poušet. Vstup do haly.
1: Letos si pozval do Mostecký sportovní haly, jak tady o tom teďko mluvíme, i místní pankáče, který se jmenujou Bod zlomu. To jsou kámoši.
2: Znám ty kluky, nicméně děláme to každý ročník, že chceme tam mít mosteckou kapelu vždycky jako první.
1: Dobře, tak pojďme poslouchat muziku. Bod zlomu a jejich pecka Obzor přerušen mříží.

0: Jaký všechny kapely si pozval na letošní Most roku dost?
1: No tak mluvili jsme o tom od zlomu, ty budou jako první. Pak bude Halloween Tribute, což je jeden z nejlepších revivalů Halloween. Obnovený Vitacit, myslím si, že jim to teď pálí jako blázen.
0: No to si piš.
1: No a nejvíc, jako co se mi povedlo, tak jako dostat na festiák školy do Mostu byl Majstrštyk. No.
0: Hmm. Jak půjdou koncerty po sobě a jak budou přibližně dlouhý? Dají třeba Škoři jako hlavní kapela delší než hodinovej set, hodinovou show?
1: Máme podepsáno 80 minut.
0: Až takhle jo, tak to je krásný. A jak budou ty koncerty po sobě?
1: Od zlomu, Revival, Halloween, Vitacit a Škvor na závěr. Hmm. Kolem půlnoci bychom měli končit. No.
0: Festival Most roku dost se koná v předchozích letech vždycky na jaře. Dokonce si byl prvním festiákem v republice a letos vlastně celou festivalovou sezonu zavíráš. Proč ses tak rozhodnul?
1: Je to z technických důvodů hlavně, protože začala výstavba druhý haly, menší, což je pro nás jako i dobře na menší koncerty. A tím pádem jsme přišli o dva unikový východy, takže se nám protáhlo jednání s hasičema a snížení kapacity. Jako, takže je to takový, že ten ročník chceme udržet, aby nám nechyběl, ale máme omezenou kapacitu.
0: Jasně, takže do budoucna plánuješ být tím otvírákem festivalových radovánek tady na území České rokové republiky?
1: Ano, ale až v roce 28.
0: Festiák je v pátek. Nebylo by lepší, kdyby ho přesunul na sobotu? Přeci jenom ve 4 odpoledne ty lidi v pátek ještě pořád jako drandějí v práci, mnozí.
1: Tady v Mostě jsou většinou směnaři,
0: jo.
1: Takže mi je to jedno a navíc jako sobotní den pro halu je takový, že se tam hraje víceméně házena.
0: Aha, tak jasně.
1: Ženský, takže ty to mají dlouhodobě obsazený a ta házená má přednost prostě.
0: No to je jasné, tak je to liga, viď?
1: Oni hrajou ligu, no. Mm. A jsou dobrý holky.
0: Jo, pěkný jako jo. Třeba 120, 60, 90.
1: No, asi takhle až ne, ale hlavně jsou několikrát mistryně.
0: Jo, jo, tak to držíme palce, aby se dařilo
1: dál. To je, že by ten míč tam schovala takhle do toho trika.
0: Hele, říká si Škvor jako hlavní kapela, tak
1: ano.
0: To je bomba. Tak si teď od nich dáme pecku s názvem Pravda bolí. To se povedla. Jdeme na to, Škvor a Most roku dost.

0: konzultuješ s kapelama jejich playlisty, aby to celé jelo tak trošičku podle tvých představ?
1: S některýma to lze, se škórama nelze.
0: Jo, ty mají daný.
1: Ale u škóru je to tak poskládaný, že tam není něco vyčístek.
0: Takže všechny hity návštěvníci Most roku dost uslyší.
1: Ano, proto je ta 80-minutová...
0: aby se to všechno vešlo.
1: Ano. Ne. Měl by to být jejich poslední koncert asi letos. Mm-hmm. Neviděl jsem, že by měli propagirovat a žární turné s novou deskou. A uvidíme, jestli nás nepřekvapí, že by zahráli něco z nový desky. No.
0: Jo. No, tak oni už mají venku jeden single z nový desky, tak no, necháme se překvapit.
1: No, třeba budeme mít štěstí, no.
0: Třeba jo. Na jaký dobroty se můžeme těšit? Bude třeba nějaká gurmanská specialitka, napadá mě třeba flambovaný ropák s briketovou omáčkou a rumovým přelivem?
1: Nic takového neplánujeme.
0: Neplánujete, jo.
1: Bude to standardně obsazený, jako máme tam stálýho partnera, co jsou Svijany.
0: No, paráda.
1: To je váš partner, že jo? Takže ano, ano. Jedeme stejnou vlnu.
0: Ano.
1: No a to občerstvení, klasika. Spálený bůst a tvrdý chleba.
0: Jo, tak na to se hodně těšíme. Budeme rekapitulovat, prosím tě, tak kdy a kde, pojď, pro posluchače, kteří se k nám připojili až teď.
1: 16. října od 16.30 sportovní hala Most.
0: Festival Most roku dost, ano.
1: Ano.
0: A kapely, koncerty půjdou jak za sebou?
1: Bozlomu, Revival Halloweenu, Vitacit a Škvor.
0: Kde jsi našel ty Halloweeny?
1: Hele, já to objevil na YouTube. Mhm. A pak jsem jednal s Vitacitama o vystoupení a jejich manažer má ty Pumpkins pod sebou, takže jsme se dohodli jako na dobrý ceně za dvou vystoupení, jako nebo za dvě kapely, no.
0: Jasně. A tobě se Halloween líbí hodně moc, viď? Jako originál. No, muzika, no. Že jo? Jsi takovej metalovej.
1: Byl jsem na nich v Praze, byl jsem z toho posraný. No.
0: Úplně, jo?
1: Ale úplně.
0: A měl jsi náhradní trencle?
1: Neměl, jako neměl, nepočítal jo. Jsem s tím, že to bude takovýhle nápřes. Jako.
0: Aha. Hele, tak...
1: Příští roců v Plzni, tak se na ně těším.
0: No, tak to je jasný. Budou lochotině, ne?
1: Ano.
0: Tak jo. Řekneš nám ještě, kde najdeme festival Most roku dost na internetu, protože tam je určitě i předprodej vstupenek, aby jsme ještě včas zareagovali a šli tady na ten tvůj báječný festiák.
1: Takže předprodej máme hlavně na Ticket Streamu nebo na Ticket Portal dneska, nebo GoNet dneska, ono se to nějak tam všechno transformovalo do sebe.
0: Ano.
1: A stránky máme na Faceu, máme Most roku dost, kde je přímo odkaz na nákup vstupenek a pochopitelně návštěvník, když se najede, nebo zájemce o vstupenku, když se najede na Ticket Portal, tak není problém to tam vyhledat. Jako. Fyzický předprodej lístků je ještě v Rapenentu v Mostě, tam jsou lístky vyčištěný, kdo chce mít jako pomátku, tak dostane vyčištěný lístek.
0: No, tak to je paráda. Tak ať přijde hodně lidí, Radku.
1: Doufáme, že budeme mít plno
0: no, tak...
1: na tu omezenou kapacitu, no.
0: No.
1: Že ty škoři nám pomůžou tady v tom.
0: Jasně, to si myslím, že se tak stane. Měj se moc hezky a uvidíme se. Ahoj.
1: Jo, vždycky Most, kluci, čau.
0: Jo, vždycky Most, ano. A teď si dáme od Vitacitu jejich vlastně nejnovější single. Vzkříšení, poslouchejte.

0: ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: Bubeník, textář a manažer Petr Hasíček a zpěvák Tomáš Orlt. Oba ze skupiny Patro One jsou mými dnešními posledními milými hosty. Petře a Tome, vítejte v Rockmusic.cz.
2: Zdravíme posluchače rockové muziky, ahoj.
3: Hezký den.
1: Jak se vám to tak vůbec stalo, že se vám povedlo v Teplicích založit pop rockovou skupinu Patro One? Teplice jsou spíš hardrockový, narodili se tu Kabát, Motorband, Lahol, Hard Colony a tak?
2: No, tak já jsem jako prošel pár kapelkama a vždycky mi to jako trochu víc stáhlo k popu, i když jsem hrál třeba v prčí muziku. Mm-hmm. Ale tam původní myšlenka byli jsme tři, to tam Tomáš ještě nebyl a chtěli jsme být něco jako takový americký country, zkusím jako až takhle a to se...
1: Takže americký country je rock and roll.
2: Americký country je rock and roll.
1: V uvozovkách.
2: V uvozovkách. Je to tak, ale když jsme si řekli, že to budeme hrát jako pro srandu, tak mi pak napadlo a vzpomněl jsem si právě, že Tomáš jako můj vzdálený rodinný příbuznej poznám z akcí, kde zpívává takový karaoke srandy a že prostě něco v sobě má, tak jsem ho do té kapely jako přitáhl. Mm-hmm. A pak jsme ten koncept nastavili úplně jinak, že to vlastně nebude americký country, ale že prostě budeme dělat takovou muziku, jakou jsme vyprodukovali.
1: Kultivovaný pop rock.
2: Je to tak.
1: Proti tomu nic.
2: A s takovým nádechem reggae, no, zkusme.
1: Tak se teď pojďme přesvědčit o tom, jakou muziku děláte a pustíme si od vás jeden ze singlů, který už jste natočili ve studiu a ta pecka se jmenuje Fly Higher. Jdeme poslouchat Patro One dneska poprvé.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas Rock natvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.
5: Jak je to s vaší diskografií? Debutový album jsem od vás zatím nikde na netu nenašel. Pracujete na něm, anebo půjdete cestou postupného vydávání singlů a videoklipů? Jako to dělá mnoho kapel, že se tím pádem dřív připomínají s novou tvorbou. Třeba po čtvrt roku.
6: No tak ono dneska natočit jako řadovou desku je dost nákladný jak na čas, tak na peníze. Takže si myslím, že ta cesta vydávání postupný těch singlů je jednodušší. A jste schopný vlastně co 3 měsíce, co 4 něco vydat.
5: To je, ano, to je přesně to, že jsou různý trendy. Někdo zachovává tu tradici toho, že album má nějaký obal, že si to člověk může dát do archivu, že jsou tam nějaký texty a tak dále, což na Spotify nenajdeš. Je to tak asi.
6: Je to pravda. Samozřejmě my se budeme snažit potom, co vydáme třeba nějaký další a další single, tak to zkompletovat třeba 4 nahrávkama.
5: Do EPčka.
6: Do EPčka, přesně tak.
5: Máte natočený nějaký parádní videoklip? A pokud ano, tak kde se na něj můžeme podívat?
6: Tak já bych řekl, že parádní videoklipy, my si to víceméně děláme své pomocí s naším kamarádem z Ústí, s Kubou Němečkem.
5: Na Kolínku?
6: Nechci říct, že to je úplně jako low-costový, ale samozřejmě, kdybyste si objednal nějakou firmu, která vám ten klip udělá na míru, tak je to asi mimo náš dosah. Takže klipy máme na YouTube. Tuším, že jsou tam 4 normální klipy a jeden, který se dělal v úvozovkách naživo v Duchcově u Radka, u kytaristy, který má takový domácí studítko. To jsme dělali takovou, jako my říkáme, Vánočka té písnice, protože jsme ji vydali před Vánocema, ale klipy samozřejmě na YouTube jsou a některý bych řekl, že jsou i povedený, no.
5: Třeba takže pod Patrován najdeme na YouTube vaše obrázky.
6: Ano, ano, jsme vlastně založený na všech těch platformách, jako je Apple Music, Spotify, YouTube a mnoho dalších, takže tam můžete nalézt tvorbu a na YouTube ty klipy.
5: Petře, ty zastáváš v kapele Patrován 3 funkce. Hraješ na bicí, textuješ a jsi i manažerem. Tak to je občasná bohnický ústav. Nebo co tě z toho nejmíň a co tě z toho nejvíc baví?
6: No tak asi určitě si myslím, že v té situaci nebo v tom stavu, jak ta kapela jako jede, tak ty bicí to je asi úplně to poslední. A manažerem se nazývám jako v úvozovkách, protože to je taková nevděčná práce, kterou nikdo nechce dělat, moc se nechce jako psát ty maily a...
5: To mě povídej.
6: A volat a řešit tak, no. A textař samozřejmě píšeme ty texty, jako píše Radek, já a i Tomáš vlastně, když ty texty chceme převtělit v tu muziku, tak občas zjistíme, že tam nesedí něco úplně tak, nejde to úplně z té pusy, jak by mělo, takže Tomáš si to pak doupraví.
5: A tebe, Tome, co tě nejvíc baví na kapele Patrován?
7: Tak já jsem v kapele takový, celkově jsem v hudbě takový nováček. Já jsem si jako zpíval tak nějak doma mezi lidma, jsem ještě takový nervózní. Takže mě je to něco novýho jako pro mě, no, baví mě to. I když se musím ještě otrkat trošku.
5: To určitě, no. A to trvá nějaký čas.
7: To trvá nějaký
5: čas. Ale já myslím, že to bude dobrý, protože ty nahrávky vaše hovoří o tom, že by to mělo být dobrý. Jinak byste tu se mnou neseděli. Je to fakt kultivovaný, hezky udělaný poprok. A teď by mě zajímalo, jaký máte vzory i v rámci nějakého světového ranku. Koho byste z postele nevykopali, kdyby s vámi chtěli jít na panáka?
6: Tak hudební vzory, no, to je těžký, protože jich je jako spousta těch interpretů se nám líbí, samozřejmě, ale je to pro nás asi jako nedosažitelný se k tomu přiblížit. Jako třeba mě asi nejvíc odeživa vždycky fascinoval Sting, nebo Police a později Sting. Což byla taková muzika, která je nadčasová, která dneska i je schopná oslovit lidi, mladší lidi, než v tu dobu, kdy oni vylítli. Takže já to mám takhle, no, pro mě asi nejvíc jako hudební persona Sting a celkově jako muzika Police.
5: A to mě ty?
7: Mám to podobně. Teď vlastně přemýšlím.
5: Ty Police tam jsou taky, jako.
7: Taky.
5: Byla úžasná kapela, no, škoda, že už nefungují. Tak pokud se bavíme o Police, tak já bych tu teď měl pro vás, ale i pro naše posluchače, jednu takovou věc, kterou jsem našel na netu. Je to pecka, která se jmenuje Demolition Man a je to nejnovější verze od Stinga. A je skvělá, je to bomba. Tak si pojďme poslechnout.
6: Dobře, pojďme na to.
5: Jdeme na to.

0: pecka, která tu od vás za chvíli zazní, tak ta se jmenuje Jasn a stálý, což mě přivádí na otázku, co je momentálně v kapele Patrovan jasn a co je stálý?
1: No, co je jasný, co je stálý, no, jsme tak trochu lemplové, nebudu říkat, že nejsme, protože my zpravidla vždycky nejvíc zkoušíme, když je před nějakým koncertem. A samozřejmě teď byly prázdniny, jsou dovolený rodiny, takže jsme byli takový rozuteklí a do toho se nám bohužel stala taková věc, že před koncertem, který tuším, že měl být, to byl Food Festival v Bylině, byl nakonec zrušený kvůli těm velkým vedrům, zakázali koncerty, kot na náměstí, kde to bylo, prostě bylo 40 stupňů, tak se nám dost těžce zranil basista.
0: Aj.
1: Ale
0: ajta krajta.
1: Vše se v dobrý obrátilo, je zpátky v plný síle, ale ta rekonvalescence v něj byla jako delší, ale je v pořádku. A tudíž ten náš basista, který s náma hrál předtím, to vzal s tím, že se naučil vlastně celý ten náš set, ten repertoár, který má asi 45 minut, ale koncert byl zrušený. No. Takže co je u nás jasný stálý? Jasný stálý je, že chceme tvořit dál, že chceme být jako semknutý a vyprodukovat samozřejmě nějakou další pecku.
0: Tak jdeme poslouchat. Píseň se jmenuje Jasn a stálý. Skupina Patrovan dneska podruhý.

0: vás najdeme na netu. Existuje nějaká adresa, kde bychom se dozvěděli aktuálně, co se okolo vás děje?
1: Tomáš spravuje facebookové stránky a Instagram, ale stránky jako webový jako takový ještě nemáme, byť máme vlastně jako zaplacenou doménu. Chystáme se na to, samozřejmě budou stránky.
0: Ano.
1: Otázka je kdy. Teď si myslím, že zima je takový jako hluší období, kdy na nich můžeme zapracovat, takže doufám, Tome, že...
0: Že vejď, Tome.
1: Že uděláme.
0: Že to dáš. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu v dnešním dílu rockmusic.cz a držím palce. Hlavně, ať se vám daří podle vašich představ, to je, myslím, pro vás to nejdůležitější. Mějte se moc hezky, pozdravujte ostatní z kapely a zas někdy někde. Ahoj.
2: Taky děkujeme, asi ženou.
1: My děkujeme za pozvání a poslouchejte rock.
0: Příště tu se mnou bude Vítkovo kvarteto Insania a Dilemma in Cinema. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden. Tak za 167 hodin ahoň, anebo taky ještě bye bye a píčaj.

mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá skvěle a nekouše.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Přesil tere práky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rokové novinky i živé vysílání na jednu.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.